Pokoušejte se opustit taneční parket.

0: People ready? 1, 2, 3, 4.
1: DJ,
0: you got to.
1: DJ,
0: you got to.
1: DJ,
0: you got to.
1: Get up.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kučí tance. Dnes se na Apple TV Plus opět setkáte se ženami v modrém. Prime Video posílá Jackovi Reacherovi komplikaci v metru a Netflix dostal Nanda mezi dva světy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: ¿Qué tenemos?
1: Una víctima fue golpeado, fue mutilado.
2: Con esta precisión tenemos que considerar entrenamiento.
3: Comandante, quiero pedir una oportunidad para investigar.
4: Nadie se mueve sin mi autorización.
3: ¿Y qué crees que van a hacer? Van a agarrar un tipo de la calle, le van a echar al muerto y después van a cerrar el caso María.
5: Azules, a sótano, ahora mismo.
3: Tenemos que investigar.
6: Apple TV Plus dnes rozjíždí druhou řadu mexického retrokriminálního dramatu Ženy v modrém. Seriál nás vrací do Mexico City 70. let, kde čtveřice žen kdysi prolomila ultrakonzervativní bariéry a stala se vůbec první ženskou policejní jednotkou v zemi. Maria, kterou hraje Barbara Morito, ve druhé řadě dotáhla na poručici, jenže povýšení ji přinese hlavně dilema. Když se najde tělo studentského aktivisty, je i s kolegyněmi vtažena do vyšetřování, jehož nitky vedou až k masakru studentů z roku 68. A někdo mezi tím začne doručovat spravedlnost přímo na práh policejní stanice. Po boku Mori se vrací Semena Sariňána, Natalia Teles a Amorita Razgado. První řada si drží 100% hodnocení na Rotten Tomatoes, takže laťka je nasazená pěkně vysoko a uvidíme, jestli tvůrci dokážou navázat. Druhá řada Žen v modrém běží ode dneška na Apple TV+.
7: Los detectives creen que se trata de un crimen pasional, pero en este caso es venganza. La repetición exacta de sus actos indica que el asesino es alguien metódico.
8: Las víctimas van en ascenso.
9: Lo que tenemos que hacer nosotras
10: es conocer sus actividades corruptas.
11: Yo puedo ayudarte, María.
12: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Stanley Tucci balí kufry a po Itálii se jeho kulinářský cestovatelský cirkus stěhuje do Velké Británie. Herec, který za pořad Stanley Tucci Searching for Italy na CNN pozbíral 3 Emmy a za navazující Tucci in Italy na National Geographic přidal další 2 nominace, natáčí novou řadu ve Spojeném království. Není to náhoda, Tucci tam totiž žije už skoro 15 let a Británii si vybral zcela záměrně. Podle jeho slov tam toho má gastronomie mnoho co nabídnout. Zmiňuje, že Londýn byl nedávno zvolen nejlepší kulinářskou destinací světa, ale nejde mu jen o luxusní restaurace. Vyzdvihuje hlavně místní suroviny, mořské plody, maso i to, jak oddaní jsou lidé, kteří se za nimi skrývají. Tucci dodává, že za tu dobu, co cestovatelské pořady natáčí, si nejvíc považuje právě setkání s těmito lidmi a jejich absolutní odevzdanost jedné jediné věci. Novou řadu Tucciho gastronomické cesty po Británii tak můžeme vyhlížet už v příští sezóně.

0: cresci achando que o mundo era uma porta fechada e que o crime era a chave.
1: Na Netflix dorazil brazilský kriminální film Sintonia Nando mezi dvěma světy. Filmové zakončení populárního brazilského seriálu Sintonia, které uzavírá příběh jedné z jeho nejvýraznějších postav. Dostáváme se do doby 5 let po události ze seriálu a Nando, kterého hraje Christian Malejros, se vyšvihl až na vrchol kriminálního podsvětí a žije v ústraní v Srbsku daleko od všeho, co kdysi vybudoval. Idylka ale skončí ve chvíli, kdy jeho dospívající dcera Bruníňa zmizí z domova. Nando se musí vrátit do Brazílie a čelit násilnému světu, kterému kdysi utekl, zatímco se ze všech sil snaží ochránit rodinu. A brzy zjišťuje, že jeho dva světy nejdou udržet oddělené. Vedle Malejrose se v roli Shaily vrací Julia Yamaguchi, dospívající Bruníňu hraje Duda Pimenta. Film Sintonia Nando mezi dvěma světy najdete nyní na Netflixu.
0: Vou Brasil. Faz 4 anos passei. Ninguém mais lembra de mim. ND.
2: O que você tá fazendo aqui? Você veio aqui me vigiar. Sai, não volto.
3: Tak co? Dobrý?

0: Jack Reacher. Where is the drive that Anna Merrick gave to you before she killed herself on the train?
1: I have no idea what you're talking about.
0: Do you think we're stupid?
1: Yes.
2: Svalouš Jack Reacher je zpět ve čtvrté řadě akčního seriálu Reacher na Prime Video. Alan Richardson se vrací jako drsný, toulavý bývalý vojenský policista Jack Reacher a tentokrát ho do problémů dostane úplná náhoda. Setkání se zoufalým cizincem ve filadelfském metru se totiž ošklivě zvrtne a Reacher se rázem ocitne uprostřed komplikované a smrtelně nebezpečné hry, ve které stojí proti nelítostným nepřátelům z těch nejvyšších pater moci. Čtvrtá řada vychází ze 13. knihy Lee Childa v originále nazvané Gone Tomorrow. Mezi novými tvářemi této série se objeví mimo jiné Robert Patrick, Mark Blucas nebo Kevin Corrigan. A jak u Reachera platí, že čím méně toho o něm padouši vědí, tím hůře pro ně. Úvodní tři díly čtvrté řady seriálu Reacher najdete nově na Prime Video. Zbylé díly pak budou přibývat každý týden.
3: I'm a journalist. I have to get the story out. The man like Samson cannot take the White House.
4: He's on the run.
5: I'm not CIA, my van has cats on it!
6: Look at you. You think a hat's gonna make you blend in?
7: We have mercenaries, feds, the CIA, and all after this thing. We still don't know why.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Než dorazí čerstvé čtvrteční premiéry, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených novinek posledních dvou týdnů v kinech. Jasnou jedničkou návštěvnosti i hodnocení je Spider-Man z Brusu Nový den. Tom Holland se vrací jako dospělý Peter Parker, který se dobrovolně vymazal ze životů svých blízkých a je teď Spider-Manem na plný úvazek v New Yorku, který už nezná jeho jméno. Jenže rostoucí tlak u něj spustí překvapivou fyzickou proměnu, která ohrozí jeho samotnou existenci, a to zrovna ve chvíli, kdy se vynořuje jedna z nejmocnějších hrozeb, jakým kdy čelil. Pro milovníky pomalejšího přemýšlivého filmu je tu Tichá přítelkyně maďarské režisérky Ildy Koenejdy. Meditativní drama vypráví tři příběhy ze tří epoch, které spojuje jediný prastarý strom v botanické zahradě. V roce 1908, 1972 a 2020 se pod jeho korunou odehrávají tři osudy lidí hledajících svobodu a spojení s živým světem kolem sebe. Lehčí notu v kinech obstarává francouzská komedie Americký sen od producentů megahitu Nedotknutelní. Vypráví skutečný příběh dvou francouzských outsiderů bez peněz, kontaktů a smizernou angličtinou, kteří se vypracovali až mezi nejvlivnější basketbalové agenty NBA. Emotivní podívaná o přátelství a odhodlání s Rafaelem Kennedym a Jean-Pascal Zadim v hlavních rolích. Milovníci dokumentů mají v kinech hned dvojici úspěšných českých novinek. Veřejný prostor Františka Skály je hravý portrét jednoho z nejvšestrannějších českých výtvarníků, který nás s humorem i nadhledem provází svým světem a tvorbou. Dvě deci tuše je naopak intimní výpravou Ester Geislerové do života jejího předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa Petra Geislera, poskládaná z rodinných archivů, dopisů a kontrastů mezi šedí normalizace a pulzujícím Tokiem 80. let. A jedna specialita pro fanoušky japonské animace. Do kin dorazil sportovní anime film Uma Musume Pretty Derby, vyvrcholení jednoho z nejvýdělečnějších anime fenoménů posledních let, které se do střední Evropy dostává vůbec poprvé. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům posledních dvou týdnů v kinech. Havk! Naladili jste se na Zone Radio a posloucháte Půlnoc Hollywoodu, kterou vysíláme každý všední den od 9 ráno, anebo v reprízách od 16 hodin, nebo následující den v 6 ráno. Hraj fun!

0: you like to know a secret? People speak of Robin Hood. Tell his stories. They're all lies. He was not a hero. You were a murderous brigand. We were monsters. I am the outlaw.
1: Do kin vstupuje temná historická fikce Smrt Robina Hooda, nový autorský počin režiséra Michaela Sarnoskyho. Zapomeňte na veselého zbojníka ze Sherwoodu, co bohatým bral a chudým dával. Sarnosky bere starou legendu a obrací ji na ruby otázkou. Co když byl Robin z Lockley jenom násilnický lupič bez špetky ušlechtilosti? Film ho zastihuje jako stárnoucího muže, těžce zraněného po bitvě, o níž si myslel, že bude jeho poslední. Ujme se ho tajemná žena a nabídne mu snad poslední šanci na vykoupení. Titulní roli si střihl Hugh Jackman a pro téma i obsazení zahraniční média film rovnou přirovnávají k jeho rozlučce s Wolverinem ve filmu Logan. Po boku mu stojí Jodie Comer i Bill Skarsgård a celé je to pěkně zasazené do drsné a dechberoucí irské krajiny, kterou kamera využívá do posledního záběru. Robin Hood jako zestárlý antihrdina, který bilancuje. Zdá se, že ani středověké legendy už nejsou, co bývaly. Smrt Robina Hooda najdete nyní v českých kinech a přináší ji Bionaut Zero Gravity.
0: Keep you safe. I'm gonna keep you safe.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Vražda Tupaca Shakura patří skoro 30 let mezi největší nevyřešené záhady americké hudby. Rapperská legenda byla zastřelena v roce 1996 v Las Vegas a přes hromadu knih, dokumentů i vyšetřování se případ nikdy nedostal až k soudu. Až doteď. Tento týden začal v Las Vegas výběr poroty v procesu s Duanem Davisem přezdívaným Kif D, který je vůbec prvním obžalovaným v souvislosti s Tupacovou smrtí. A zajímavé je, na čem obžaloba staví. Vedle Davisovy vlastní knihy vzpomínek patří mezi klíčové důkazy i nedávný dokument z Netflixu. Konkrétně čtyřdílná série o Seanu Diddym Combsovi s názvem The Reckoning, kterou produkoval rapper 50 Cent. Ta totiž znovu odvysílala staré policejní výslechy, ve kterých Davis sám popisuje osudnou noc a prokuratura se toho chytla. Poprvé v historii se tak může jedním z klíčových důkazů u soudu stát streamovaný dokument. Netflix jako korunní svědek, to už je pořádná zápletka i na jejich poměry.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: anybody else see that weird light last night?
1: What weird light?
0: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
2: Could have been lights from a helicopter.
1: Or a UFO. Aliens.
2: Shut up, Dad.
3: Action. Do kin míří tajuplná sci-fi Konec Oak Street, nový film Davida Roberta Mitchella. To je mimochodem ten režisér, který před lety vyděsil celý svět originálním hororem It Follows. Jestli mu i tady bude fungovat napětí a atmosféra, ze které mrazí, to se uvidí. Zápletka zní zdánlivě jednoduše. Po klidnou předměstskou ulici Oak Street vyrve záhadná kosmická událost z běžného světa a i s celým sousedstvím ji přenese kamsi úplně jinam. Rodina Pletových najednou zjišťuje, že jejich přežití závisí čistě na tom, jestli dokážou držet při sobě poté, co se obyčejné americké předměstí ocitne uprostřed dinosaurů. Rodiče hrají Anne Hathaway a Ewan McGregor, který roli převzal po Oscaru Isaacovi, jenž z projektu odstoupil. Film produkuje J.J. Abrams se svým studiem Bad Robot, což rozdmíchalo fanouškovské spekulace, jestli snímek náhodou nepatří do vesmíru série Cloverfield. Potvrzené to zatím není, ale ten rukopis by seděl. Předměstí, dinosauři a existenciální hrůza v jednom balení. Znělo by to jako naprostý nesmysl, kdyby zatím nestál právě autor It Follows. Konec Oak Street najdete nyní v českých kinech díky Vertical Entertainment.
1: God's not gonna let us die here.
4: Rick, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
5: What about the people who are out there getting eaten?

0: Welcome to my island. Most of you, anyway. I'm here to give you the world. You, and only you, will be living proof of my existence.
1: V kinech se dnes také rozehraje dekadentní drama Birthday Party s Willemem Dafoe v hlavní roli. Španělský režisér Miguel Ángel Jiménez adaptoval román Panose Carnezise a zasadil ho do konce 70. let na soukromý ostrov kdesi ve Středomoří. Dafoe představuje lodního magnáta zjevně inspirovaného Aristotelem Onassisem, a to včetně rodinné tragédie v pozadí. Timo Leon pořádá velkolepou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofiu. Jenže pod pozlátkem šampaňského a humrů se skrývá past. Otec totiž celou párty naplánoval jako léčku, aby zatrhl dceřin tajný románek, a Sofia si pro tatínka připravila taky pár překvapení. Vedle Dafoe se objeví Vic Carmensone jako Sofia a Joe Cole. Film měl světovou premiéru loni v létě na festivalu v Locarnu a kritici se pak shodli hlavně na jednom. Dafoe je jako vždy strhující, i když samotný film kolem něj podle nich trochu vázne po

čtvrteční vysílání patří tradičně k jinům, tak se podíváme, co všechno dnes dorazilo na plátna. Smrt Robina Hooda, zapomeňte na veselého zbojníka ze Sherwoodu. Režisér Michael Sarnowski obrací starou legendu na ruby a ptá se, jestli nebyl Robin zlokli spíš násilnický psychopat než ušlechtilý hrdina. Hugh Jackman jako stárnoucí muž, který bilancuje svůj krvavý život, a po boku má Jodie Comer a Bella Skarsgarda. Temná, drsná, podívaná z irských lokací. Kdo má rád sci-fi, vyrazí do kina nakonec Oak Street. Anne Hathaway a Ewan McGregor hrají rodiče, jejichž poklidné předměstí zmizí i s celou ulicí kamsi do neznáma. A to neznámo je pravěk plný hladových dinosaurů. Milovníci dekadence si přijdou na své u dramatu Birthday Party. Willem Dafoe tu exceluje jako lodní magnát ve stolu Onassise, který na svém soukromém ostrově chystá narozeninovou oslavu dcery jako dokonalou past plnou šampaňského a postranních úmyslů. Evropský koprodukční počin a skvělý Dafoe k tomu. Z Austrálie dorazila do kin animovaná komedie Princezna Kosmolezba, oceněná Teddy Award na Berlinále. Nesmělá princezna Syra se vydává na záchranou vesmírnou misi, aby vytrhla svou ex-přítelkyni ze spáru zlých incelů. Barvitá a ironická queer odysea s chytlavými melodiemi. A domácí kinematografii zastupuje sportovní drama Bojovník. Milan Ondrík hraje bývalého mistra Evropy v boxu, který po letech dostane nabídku vrátit se do ringu. Jenže tentokrát ho čeká klec, pravidla MMA a hlavně souboj sám se sebou. I na vaše miniatury myslí v kinech. V animovaném dobrodružství Tajemství křišťálové planety objeví dvojice dětí skrytý svět na nově osídlené planetě a pustí se do ochrany vzácného tvora. Tak to byly dnešní premiéry v kinech. Všechny hovk!

0: New Year fireworks paled to a shadow beside the light that exploded inside me at his touch.
1: It's a story. I made it up.
2: Na Netflix dorazila australská novinka Moje skvělá kariéra, kostýmní drama podle klasického románu Miles Franklinové. Píše se rok 1900 a mladá Sybila má jediný sen stát se spisovatelkou. Jenže rodina pro ní chystá docela jiný scénář, totiž výhodné manželství. Sybila se každou konvencí tehdejší Austrálie zásadně odmítá řídit a hledá příběh, který by jí vydobil nezávislost. Volba mezi dobrodružstvím a svatbou se zdá jasná, dokud se ale nezamiluje. V hlavní roli září Philippa Northeast z Newsreader, po jejím boku se objeví Christopher Chung ze Slow Horses, Genevieve O'Reilly nebo Anna Chancellor. Hrdinka zasazená do přelomu 19. a 20. století, která si nenechá diktovat, co má dělat se svým životem. Napadlo by vás, jak málo se některé věci mění? První řadu seriálu Moje skvělá kariéra najdete nyní na Netflixu.
0: I think it's high time my granddaughter Sybilla were to enter society.
3: The only way a woman can have money is to marry into it.
0: Don't run out of time.
4: You're a bright girl, Sib. You need to have all your talents stretched.
5: So they can truss me up like a turkey.
6: Surprise!
5: And marry me off to some old stinker when I'm not looking.
7: What is that hiding away behind those eyes?
8: It's mostly concealed fury.

0: understand how you did this.
1: The less you know at this stage, the safer you are.
2: This constitutes the cyber equivalent of an armed attack on the United Kingdom.
3: Everything we tell your people, they seem to know immediately.
4: I need to review your security status.
0: We've got a mole.
5: Na Sky Showtime se vrací kybernetický thriller Nevyhlášená válka druhou řadou. Tvůrce Peter Kominsky navazuje na příběh z roku 2024, kdy britská zpravodajská centrála odrážela ničivý ruský kybernetický útok. Jenže právě ve chvíli, kdy to vypadá, že Británie získala navrch, narazí tým analytiků na hrozbu mnohem nebezpečnější, než čekal. Simon Pegg se do hlavní role vrací po boku Hannah Qualley-Brown, Alexe Jenningse a Eda Stoparda. V době, kdy se o kyberválce mluví v každých druhých zprávách, působí seriál Nevyhlášená válka spíš jako současná depeše v anglickém kabátě, než jako čirá fikce. První tři epizody druhé řady Nevyhlášené války najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime. Další díly pak budou přibývat každý týden. A pokud jste první řadu minuli, i ta je na Sky Showtime k dispozici.
6: You're engaged in important work for your nation.
7: I will see to it that you're charged with treason.
8: Don't give that place everything. Leave some for us.
9: What is this really about?
10: These are very serious allegations you're making about a senior and widely respected colleague.
11: Nobody wakes up in the morning and says, today I'm gonna betray my country. Love, sex, blackmail. And suddenly you get to them, they're in the worst place in the world.

0: I had sex last night.
1: Congratulations!
2: Yeah.
1: All right!
2: Thanks.
3: Did you go down on her?
2: Yeah, a little. Not... Yeah.
3: It's like bare minimum is 15 minutes. Planning for potentially 45.
2: 45 minutes? Who told you that?
3: I read it.
2: You have a book about how to eat pussy?
3: Yeah!
2: Bro, every day you say shit that makes me... you're giving me a headache.
4: Na Netflix dorazila třetí řada své rázné dílenské komedie Tires, tedy Gumy, kam se podíváš. Nervózní a naprosto nekvalifikovaný Will zdědil řetězec autoservisů a zoufale se snaží otcův podnik postavit zpátky na nohy. Práci mu ale komplikuje jeho bratranec a teď i zaměstnanec Shane, který z něj dělá terč nekonečného trápení. V hlavních rolích Steve Garbin a stand-up komik Shane Gillis, který si seriál zároveň spolu napsal a vytvořil. Po jejich boku se objeví i Andrew Schultz nebo Stavros Halkias. Třetí řadu seriálu Gumy, kam se podíváš, najdete nyní na Netflixu.
2: You and me can get this company back on track. We need something big.
3: Thank you.
2: This is what you wanted, right? Me being invested? I am.
5: Yo.
3: Hey, look at you.
2: Yeah?
3: You look great.
2: Think I should wear collared shirts more often?
3: 100%.
2: Like a bitch.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy el obelisco con tetas.
1: Na Netflixu přistála argentinská Moria, životopisná série o legendě tamního showbiznesu Morie Casán. Moria Casán vlastním jménem Ana Maria Casanova a přezdívaná La One je jednou z nejvýraznějších postav argentinské zábavy. Proslavila se jako hvězda zlaté éry tamní reví, později jako moderátorka, producentka a nesmlouvavá televizní osobnost. Jejíž ostrý jazyk vešel do dějin natolik, že ji tisk začal přezdívat karatistický jazyk. Seriál vzniká u příležitosti jejich 80. narozenin a Casán v něm sama tahá za nitky vlastního příběhu. V různých etapách jejího života ji stvárňují tři skvělé herečky: Cecilia Roth, Griselda Siciliani a Sofia Gala Castiglione, což je mimochodem Morina skutečná dcera. Není to jen portrét hvězdy filmu, divadla a televize, ale hlavně příběh ženy, která si z provokace udělala způsob přežití. Kdo jiný by měl mít poslední slovo o vlastním životě než žena, která nikdy neváhala říct, co si myslí? Sérii Moria najdete ode dneška na Netflixu.
2: Basta! Me despido de tus celos, porque la única trompada que voy a soportar de ahora en más es la trompada del éxito.
3: ¿Ustedes son Carlos y Alberto?
4: Sí.
5: No quiero que nadie me toque el culo. Lo quiero por contrato.
3: ¡Hola!
5: Quiero ser inmortal.
3: ¡Un, dos, tres!
6: Monumental Moria.

Víkend už klepe na dveře a tak mám pro vás nášup novinek, co tento týden vstoupily na streaming. Apple TV Plus nabízí druhou řadu mexického seriálu Ženy v modrém, Nový případ, Temnější tajemství a Boj se systémem, který je prohnilý až do morku kostí. Disney Plus přihodil lahůdku pro fanoušky záhad. Objevuje se tu zcela nový, dosud neviděný režisérský sestřih Chrise Cartera k filmu Akta X chci uvěřit, a to rovnou v drsnějším střihu. Když beze stopy zmizí federální agent Fox Mulder a Dana Scalyová jsou po letech vtaženi zpět do akce. Jejich jedinou stopou je zprofanovaný bývalý kněz, který tvrdí, že má o zločinech děsivé vize. Netflix má toho tento týden nejvíce. Odstartovala třetí řada dílenské komedie Gumy, kam se podíváš, kde nervózní Will staví na nohy řetězec autoservisů navzdory neustálému trápení od svého bratrance Shane'a. Na Netflix dorazila také australská Moje skvělá kariéra, kostýmní drama o mladé Sybil, která touží stát se spisovatelkou místo toho, aby si výhodně provdala. Z Argentiny dorazila životopisná série Moria o legendě tamního showbiznisu Morie Casán. Brazílie posílá film Sintonia Nando mezi dvěma světy, závěr příběhu jedné z nejikoničtějších postav univerza seriálu Sintonia, kde se Nando po letech vrací domů, aby našel svou zmizelou dceru. K tomu coming of age dramedie Neříkej hodně štěstí o středoškolačce Sophie, která touží po hlavní roli ve školním muzikálu, jenže doma zažívá víc dramatu než na jevišti, a také komedie My Best Friend, His Girlfriend and Me. Z Afriky dorazil na Netflix thriller Umteto o mladé prokurátorce, kterou vtáhne do brutálního vězeňského syndikátu její vlastní bratr, kterého považovala za mrtvého. Netflix doručil i dokument Child of My Own, intimní pohled na ženu, která po opakovaných potratech předstírá těhotenství a její lži se rozrostou ve skandál. Prime Video přineslo čtvrtou řadu akčního seriálu Jack Reacher. Náhodné setkání se zoufalým cizincem ve filadelfském metru vtáhne Reachera do smrtelně nebezpečné hry v nejvyšších patrech moci. Alan Richson je zpět jako jednočlenná katastrofa na dvou nohách. A Sky Showtime tento týden servíruje čtyři novinky. Vrací se druhá řada britského kyberthrilleru Nevyhlášená válka, kde tým analytiků znova odráží ruský kybernetický útok a naráží na hrozbu mnohem nebezpečnější než čekal. Přibyla hororová vyvražďovačka Primát, kde se z rostomilého domácího šimpanze stane nebezpečné monstrum. Sky Showtime nasadí

Seans Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Seznam titulů, které jsme probírali, najdete jako vždy na našich stránkách, tak se nežinírujte, klikněte na zoomradio.cz a projděte si třeba trailery. Díky, že ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Čem přijechal nám ty frag od západa? Přiznaj se, přijechal, čtoby ukrást od nás velké dosaženia národa, velké trudy rabočí. Přiznaj se, podkupit národ bogatstvo.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na počasí. Ne to vaše s deštníkem, ale na to sluneční, které začíná 150 milionů kilometrů daleko a končí přesně nad vaší palubní kuchyňkou. Vědci z vesmírného centra Univerzity v Surrey spočítali, co udělá extrémní sluneční bouře s letadlem v 10 kilometrech výšky. Jak popsal Universe Today, listopadová bouře loni krátce vyhnala radiaci na palubě skoro na desetinásobek běžné hodnoty. A při bouři z roku 1956 by cestující nasbíral během jediného letu roční dávku. Horší je to s elektronikou. Vysokoenergetické částice překlápějí byty v čipech a Airbus loni uzemnil 6 000 strojů a 320 poté, co jeden let nouzově přistál na Floridě. Nejvíc ohrožené jsou polární trasy, kde je magnetický štít Země nejtenčí. Tým proto navrhuje novou stupnici varování, protože ta současná křičí vlk 10krát zbytečně. Tak příště nejzapnete pás, mrkněte i nahoru. Mějte se pozemsky.

0: idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Čínští geologové právě představili novou mapu měsíce v měřítku 1 ku 5 milionům a přepsali v ní dějiny, které se psaly 4,5 miliardy let. Jak popisuje space.com, vědci z Institutu geologie Čínské akademie geologických věd překreslili hranice dávných měsíčních období a díky přepočítaným spektrálním datům zjistili, že tzv. Creep terány, obohacené odraslík, vzácné zeminy a fosfor, jsou rozsáhlejší a souvislejší, než se myslelo. Palivem pro tuhle revizi jsou vzorky z misí Chang'e-5 a Chang'e-6, přičemž ta druhá jako vůbec první přivezla materiál z odvrácené strany měsíce. A pozor, mapa přichází i s vlastním kartografickým standardem. Mladší útvary světlejší, starší tmavší, který má Čína používat i při mapování dalších světů. Takže zatímco pozemšťané se dosud nedohodli ani na tom, kolik je na měsíci hodin, někdo už maluje legendu k celé sluneční soustavě. Držte se planety, já se držím dráhy. Mějte se pozemšťané.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh o planetě, která nám celá desetiletí lhala do očí. Venuše se otočí kolem své osy jednou za 243 pozemských dní, což je jedna z nejlínějších rotací ve sluneční soustavě. Jenže její mraky obletí planetu za 4 dny, takže při pohledu zhora vypadá, že se točí zhruba 60krát rychleji. Měříte počasí a myslíte si, že měříte planetu. Jak popisuje Universe Today, Stephen Kane z Kalifornské univerzity v Riverside varuje, že u exoplanet děláme přesně tuhle chybu, protože vidíme jen atmosféry. Řešením je pozorovat na více vlnových délkách, včetně infračervené, a nahlédnout hlouběji, kde vítr slábne. A přijde to vhod. Evropská mise Plato startuje v březnu 2027 a má najít několik stovek světů podobných Venuši. Tak si zkontrolujte, jestli váš den je opravdu den. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh o planetě, která nám celá desetiletí lhala do očí. Venuše se otočí kolem své osy jednou za 243 pozemských dní, což je jedna z nejlínějších rotací ve sluneční soustavě. Jenže její mraky obletí planetu za 4 dny, takže při pohledu zhora vypadá, že se točí zhruba 60krát rychleji. Měříte počasí a myslíte si, že měříte planetu. Jak popisuje Universe Today, Stephen Kane z Kalifornské univerzity v Riverside varuje, že u exoplanet děláme přesně tuhle chybu, protože vidíme jen atmosféry. Řešením je pozorovat na více vlnových délkách, včetně infračervené, a nahlédnout hlouběji, kde vítr slábne. A přijde to hod. Evropská mise Pluto startuje v březnu 2027 a má najít několik stovek světů podobných Venuši. Tak si zkontrolujte, jestli váš den je opravdu den. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na počasí. Ne to vaše s deštníkem, ale na to sluneční, které začíná 150 milionů kilometrů daleko a končí přesně nad vaší palubní kuchyňkou. Vědci z vesmírného centra Univerzity v Surrey spočítali, co udělá extrémní sluneční bouře s letadlem v 10 kilometrech výšky. Jak popsal Universe Today, listopadová bouře loni krátce vyhnala radiaci na palubě skoro na desetinásobek běžné hodnoty. A při bouři z roku 1956 by cestující nasbíral během jediného letu roční dávku. Horší je to s elektronikou. Vysokoenergetické částice překlápějí byty v čipech a Airbus loni uzemnil 6 000 strojů a 320 poté, co jeden let nouzově přistál na Floridě. Nejvíc ohrožené jsou polární trasy, kde je magnetický štít Země nejtenčí. Tým proto navrhuje novou stupnici varování, protože ta současná křičí vlk 10krát zbytečně. Tak příště nejzapnete pás, mrkněte i nahoru. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh o planetě, která nám celá desetiletí lhala do očí. Venuše se otočí kolem své osy jednou za 243 pozemských dní, což je jedna z nejlínějších rotací ve sluneční soustavě. Jenže její mraky obletí planetu za 4 dny, takže při pohledu zhora vypadá, že se točí zhruba 60krát rychleji. Měříte počasí a myslíte si, že měříte planetu. Jak popisuje Universe Today, Stephen Kane z Kalifornské univerzity v Riverside varuje, že u exoplanet děláme přesně tuhle chybu, protože vidíme jen atmosféry. Řešením je pozorovat na více vlnových délkách, včetně infračervené, a nahlédnout hlouběji, kde vítr slábne. A přijde to hod. Evropská mise Plato startuje v březnu 2027 a má najít několik stovek světů podobných Venuši. Tak si zkontrolujte, jestli váš den je opravdu den. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na počasí. Ne to vaše s deštníkem, ale na to sluneční, které začíná 150 milionů kilometrů daleko a končí přesně nad vaší palubní kuchyňkou. Vědci z vesmírného centra Univerzity v Surrey spočítali, co udělá extrémní sluneční bouře s letadlem v 10 kilometrech výšky. Jak popsal Universe Today, listopadová bouře loni krátce vyhnala radiaci na palubě skoro na desetinásobek běžné hodnoty. A při bouři z roku 1956 by cestující nasbíral během jediného letu roční dávku. Horší je to s elektronikou. Vysokoenergetické částice překlápějí byty v čipech a Airbus loni uzemnil 6000 strojů a 320 poté, co jeden let nouzově přistál na Floridě. Nejvíc ohrožené jsou polární trasy, kde je magnetický štít Země nejtenčí. Tým proto navrhuje novou stupnici varování, protože ta současná křičí vlk 10krát zbytečně. Tak příště, než zapnete pás, mrkněte i nahoru. Mějte se pozemsky.

dnes sa zvezeme na vlne čiste Organic Deep House Music. A nádherných 118 a full BPM.

Mary B. Samples. Čisti čeva, čista pohoda. Toto je Rebave.

do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame. We've got the music, we've got the jams.